5K, 10K, 11K, 12K, 13K, 14K, 15K, 16K, 17K, 18K, 19K, 20K, 21K, 22K, 23K, 24K, 25K, 26K, 27K, 28K, 29K, 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K, 39K, 40K, 41K, 42K, 43K, 44K, 45K, 46K, 47K, 48K, 49K, 50K, 51K, 52K, 53K, 54K, 55K, 56K, 57K, 58K, 59K, 60K, 61K, 62K, 63K, 64K, 65K, 66K, 67K, 68K, 69K, 70K, 71K, 72K, 73K, 74K, 75K, 76K, 77K, 78K, 79K, 80K, 81K, 82K, 83K, 84K, 85K, 86K, 87K, 88K, 89K, 90K, 91K, 92K, 93K, 94K, 95K, 96K, 97K, 98K, 99K, 100K, 100K, 100K, 100K